0: Mendelssohnovu čtvrtou symfonii A-dur, zvanou Italská, přednesl londýnský symfonický orchestr, dirigentem byl John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Gloria D-dur Antonia Vivaldiho vzniklo patrně kolem roku 1715 pro benátský ústav Ospedale della Pietà. Vyslechneme jeho nahrávku se solisty Deborah York a Patricia Bicire soprán, Sara Mingardo alt, sborem Academia a souborem Concerto Italiano. Provedení řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Gloria D. dur Antonia Vivaldiho přednesli Deborah York a Patricia Bicire, soprán Sara Mingardo alt, sbor Akademia a soubor Concerto Italiano řídil Rinaldo Alessandrini.
1: Český rozhlas D. dur.
0: Sonátu pro housle a klavír G-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni v dubnu roku 1781. Dílo zaujme výraznými náladovými kontrasty a neobvyklou větnou stavbou. Po pomalém úvodu přichází dramatické allegro ve stejnojmenné molové tónině. Druhou větu tvoří variace na zpěvné téma, jehož začátek svým harmonickým průběhem připomíná staré variační schéma zvané romaneska. Sonátu přednesou houslistka Isabelle Faust a Alexander Melnikov na kopii klavíru Antona Waltra.

0: Sonátu pro housle a klavír G-dur Wolfganga Amadea Mozarta přednesli Isabelle Faust na housle a Alexandr Melnikov na repliku klavíru Antona Waltra.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Orchestrální svitu Planety zkomponoval Gustav Holst v letech 1914 až 1916. Podněty z hudby Stravinského, Schönberga a Debussyho v ní přetavil ve svébytný hudební jazyk, který později výrazně ovlivnil také tvorbu filmových skladatelů. Při práci na prvních Hvězdných válkách použil George Lucas části této svity jako dočasný hudební doprovod ještě před vznikem původní hudby Johna Williamse. Přes tuto souvislost však Holstovy Planety nepředstavují hudební obrazy vesmíru. Skladatele inspirovala především astrologická symbolika jednotlivých planet spjatá s antickou mytologií. Sedm částí svity tak zachycuje různé povahy a nálady – od hrozivého Marta, nositele války, přes pokojnou Venuši až po tajemného Neptuna. Bergenský filharmonický orchestr a ženské hlasy Bergenského filharmonického sboru a sboru Edvarda Grieg řídí Andrew Litton.

0: Dozněla svita planety Gustava Holsta v podání Bergenského filharmonického orchestru a ženských hlasů Bergenského filharmonického sboru a sboru Edvarda Grieg. Provedení řídil Andrew Litton. Tímto dílem jsme také ukončili tento blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu náš dnešní

0: Vyslechli jsme Haydnovu symfonii číslo 48 C-dur zvanou Marie Terezie v interpretaci orchestru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a dechové nástroje napsal Igor Stravinský v letech 1923 až 1924. Patří k hlavním dílům jeho neoklasicistního období a při pařížské premiéře hrál sám skladatel sólový part pod taktovkou Sergeje Kusevického. V našem pořadu jej přednese Stephen Osborne se skotským symfonickým orchestrem BBC, který řídí Ilan Volkov.

0: Koncert pro klavír a dechové nástroje Igora Stravinského přednesli Stephen Osborne a skotský symfonický orchestr BBC pod vedením Ilana Volkova.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jedenáct čendoských antemů napsal Georg Friedrich Händel v letech 1717 až 1718 pro Jamese Bridgese, pozdějšího vévodu z čendosu. Jejich komorní obsazení odpovídalo možnostem jeho kapely, která účinkovala v kostele svatého Vavřince poblíž sídla v Canons. Z této kolekce uslyšíme pátý antem I will magnify thee, tedy česky Budu tě velebit. Vokálně instrumentální soubor The Sixteen řídí Harry Christophers.

0: Pátý čendovský antem I Will McKnife It Georga Friedricha Händla přednesl soubor The Sixteen, který řídil Harry Christophers.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kvintet pro dvoje housle, dvě violy a violončelo S-dur opus 97 napsal Antonín Dvořák v létě roku 1893 v americkém Spillville. V durové části tématu variační pomalé věty využil melodii, kterou původně zamýšleli jako návrh nové americké hymny. Kvintet přednesou Jeruzalémské kvarteto a violistka Veronika Hagen.

0: Smyčcový kvintet S dur opus 97 Antonína Dvořáka předneslo Jeruzalémské kvarteto spolu s violistkou Veronikou Hagen.
1: Český rozhlas D dur.
0: Taneční svitu pro orchestr napsal Béla Bartók roku 1923 k 50. výročí sjednocení měst Budína a Pešti v dnešní Budapešť. Melodický materiál Bartók utváří po vzoru lidové hudby různých národů a jednotlivé tance propojuje návraty společného motivu. Kromě převažujících intonací maďarských se tu setkáme i s melodickými obraty rumunskými a arabskými. Taneční svitu nám zahraje Symfonický orchestr NHK, který řídí Pavo Jervy.

0: Taneční svitu Bély Bartóka přednesl symfonický orchestr NHK pod vedením Pava Jervyho.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu Vergnügte Ruhe, beliebte Seelenlust napsal Johann Sebastian Bach pro šestou neděli po svaté trojici roku 1726. Její titul můžeme přeložit jako Blažený klide, milovaná rozkoši duše. Celá pětivětá kantáta je svěřena sólovému altu a významnou sólovou úlohu v něm mají také varhany. Sólový part přednese Magdalena Kožená, soubor Muzika Antiqua Köln řídí Reinhard Goebel.

0: Kantátu Johanna Sebastiana Bacha Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust přednesla Magdalena Kožená se souborem Musica Antiqua Köln pod vedením Reinharda Göbla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Variace na Haydnovo téma napsal Johannes Brahms roku 1873. Téma označené jako chorál svatého Antonína převzal z dechového divertimenta tehdy připisovaného Haydnovi, ale jeho skutečný autor zůstává neznámý. 8 variací završuje rozsáhlé finále ve formě pasakalie. Brahmsovy variace nám zahraje orchestr London Classical Players, který řídí Roger Norrington.

0: Brahmsovy variace na Haydnovo téma přednesl orchestr London Classical Players pod vedením Rogera Norringtona.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní svitu Náhrobek Kuprénu vkomponoval Maurice Ravel v letech 1914 až 1917. V šesti větách navázal na francouzskou barokní tradici a každou z nich věnoval památce některého ze svých přátel padlých v první světové válce. Svitu přednese Bertrand Chamaillou.

0: Ravelovu klavírní svitu Náhrobek kuprénův přednesl Bertrand Chamaillou.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Serenádu D-dur pro orchestr s Kechlovým číslem 320 dokončil Wolfgang Amadeus Mozart v Salzburku v srpnu 1779. Sedmivěté dílo získalo přízvisko Serenáda s poštovským rohem podle sólového nástroje, který se ozve ve druhém triu druhého menuetu. Part poštovského rohu zahraje David Blackadder, orchestr Academy of Ancient Music řídí Christopher Hugwood.

0: Mozartovu serenádu D-dur s poštovským rohem přednesli David Blackadder na poštovský roh a orchestr Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hagwooda. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Frankfurt, který nezná hranice, a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a odléta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

Dmitrij Šostakovič se narodil 25. září 1906 a tento pořad vzniká u příležitosti jeho 120. jubilea. V 90. letech, když se hroutil socialismus, se mohlo zdát, že skladatelova hvězda zanikne s ním. Část jeho tvorby může být podezřelá z poplatnosti režimu a desítky let sloužil Šostakovič sovětskému režimu jako oficiální umělec. Jenomže jeho osud a tvorba dnes slouží jako ikonický monument ukazující, co je to život v nesvobodě, jaká je pozice intelektuála uprostřed barbarského teroru. Už první symfonie je toho obrazem. 19-letý Šostakovič je v roce 1922 studentem Leningradské konzervatoře. Oficiálnímu umění vládne futurismus, ale země ještě není odříznuta od západu a zní tu i tvorba Bergova nebo Hindemithova. Student Šostakovič předvede v první symfonii dokonalou syntézu klasických forem s moderními prvky. Dílo se rozletí po celém Rusku a brzy i po Evropě. Celou čtyřvětou první symfonii Dmitrije Šostakoviče zahrajeme v nahrávce Bostonského symfonického orchestru s Andrisem Nelsoncem.

0: Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Andrisem Nelsonsem zahrál první symfonii Dmitrije Šostakoviče. V rozhlasovém archivu máme zachovaný cyklus o Šostakovičových symfoniích, jehož autorem je skladatel Otomar Kvěch. Byl to opravdový znalec Šostakovičova díla. Důkladně poznal dobu, v níž jeho dílo vznikalo a s Šostakovičem se osobně potkal. Nedokážu si představit lepšího průvodce, než byl on, a tak vám v tomto víkendovém dopoledni na stanici D-dur nabízím jakousi kompilaci z pořadů, v nichž představuje Kvěch Šostakovičovy symfonie. Nyní je tedy na řadě druhá.
1: Konec 20. let, roky, o kterých hovoříme, byly časem, kdy Sovětský svaz odrazil vnitřní i vnějškové vojenské snahy o přeměnu režimu a kdy právě zavedený typ ekonomiky, takzvaného NEPu, vzbuzoval naděje na demokratický vývoj a kdy ještě nebyly všeobecně zjevné represivní snahy stalinského režimu. Řada intelektuálů z celého světa duchovně sovětský režim podporovala a věřila, že se jedná o nově nastoupenou cestu k lepší společnosti. Z tohoto úhlu pohledu pak nepřekvapí, že sovětský stát podporovali především mnozí avantgardní umělci, kteří viděli paralelu mezi svým hledáním nových uměleckých cest a snahou o budování nové společnosti. Do této duchovní atmosféry vstoupil mladý Šostakovič a s těmito snahami se ztotožnil. Krátce po velmi úspěšné premiéře absolventské symfonie dostal Dmitrij Šostakovič jako nadějný skladatel objednávku z Ministerstva kultury na napsání skladby k příležitosti 10. výročí říjnové revoluce. Mladý ctižádostivý skladatel této prestižní státní objednávce rád vyhověl a vytvořil svou druhou symfonii věnovanou říjnu. Jestliže prvá symfonie dodržovala klasickou formu symfonie, v případě druhé symfonie se jedná o neběžný tvar jednověté kompozice, kdy k symfonickému orchestru v závěru přistupuje smíšený sbor přednášející oslavné verše Alexandra Bezimenského, zakončené deklamací slov Lenin a Kťábr. Druhá Šostakovičova symfonie ale není nezvyklá jen ve své formě. Ještě více si všimneme hudební řeči plné nových souzvuků, barev i neběžných melodických obratů. Premiéra díla byla úspěšná a potvrdila pověst Šostakoviče jako tvůrce dávajícího největší naděje do budoucna. Následující společenský vývoj ve skladatelově zemi však odsoudil toto dílo na dlouhá léta k uzavření do prachu archivu.
0: Šostakovičova druhá symfonie trvá necelých 20 minut, Göteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

0: To byla dnes již opravdu málo prováděná druhá symfonie pod taktovkou Neeme Järviho. A pokračujeme ve výkladu Otomara Kvěcha. Půjde o třetí symfonii.
1: Má mnoho společného s předchozí. Také se jedná o jednovětý tvar, také je zapojena vokální složka, hudební jazyk je rovněž na svou dobu velmi odvážný a předjímá mnohé zvukové výboje, které známe ze západní Evropy z 50. let. Obdobně jako druhá symfonie je i třetí oslavou sovětského režimu. Tentokrát jde o oslavu 1. května, svátku pracujících, který byl vždy využíván v Sovětském svazu jako propagandistická akce. Jestliže druhá symfonie měla obecnou filozofii od temno

0: ke světlu. Třetí symfonie je spíše obrazem rušného slavnostního dne. Zajímavá je lyrická epizoda ve středu díla. Text k symfonii napsal Semjon Kirzanov. Verše směřují podobně jako v druhé symfonii k závěrečné pointě. Tentokrát je to myšlenka, že čím více bude prvních májů, tím blíže budeme lepší společnosti. Druhá a třetí symfonie tvoří pro svou podobnost jakási dvojčata v Šostakovičově tvorbě. Kompozice měly i obdobné osudy. Třetí symfonie společně s druhou na léta zmizela z pódií. Ostatně sám skladatel k tomu přispěl svými pozdějšími výroky o tom, že se mu symfonie nepovedly. Těžko dnes rozhodnout, zda takováto vyjádření byla vynucena okolnostmi, nebo zda později skutečně považoval autor mnohé ze svých raných děl umělecky nedotažené, nepřesvědčivé. Teprve uvolněnější 60. léta a v té době již naprosto pevné postavení Šostakoviče jako jednoho z nejpřednějších tvůrců hudby 20. století přinesly oživení zájmu o tuto avantgardní hudbu.
1: Z třetí symfonie si poslechneme 10minutovou živou třetí větu. Hraje London Philharmonic Orchestra, řídí Bernard Haitink.

To byla třetí věta Šostakovičovy třetí symfonie pod taktovkou Bernarda Haitinka. V roce 1934 vyvrcholilo Šostakovičovo avantgardní období operou Lady Macbeth z Mcenského újezdu. Velký vliv měly na Šostakoviče dvě významné premiéry v Petrohradě. Bergův Vojcek a Prokofjevova Láska ke třem pomerančům. Úspěch Lady Macbeth však předčil vše, co Šostakovič zažil. Hrála se v Leningradě, Moskvě, Stockholmu, Kodani, Londýně, New Yorku a v Praze. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Stalin odešel v půlce představení a následoval novinový článek Chaos místo hudby, který svrhl Šostakoviče z trůnu hýčkaného miláčka národa a udělal z něho psance, kterému jde o život. Jenomže v té době byly v plném běhu zkoušky na čtvrtou symfonii. Je jiná než ty předešlé. Šostakovič na ohromující Mahlerovské ploše s obrovským orchestrem vykresluje tragiku situace v Rusku, rozjíždějící se monstrózní mašinu teroru a zoufalství v ní. V nastalé situaci by provedení čtvrté symfonie znamenalo pro autora přinejmenším gulag. Šostakovič zrušil přípravy premiéry a premiéra se na jeho přání nekonala. Čtvrtá symfonie je vrcholným symfonickým dílem 20. století a jedním z nepochybných vrcholů Šostakovičovy tvorby. Kvůli jejím 70-minutovým rozměrům nabízím jen první část, ale i ta trvá přes půl hodiny. V její polovině se rozjede zběsilá fuga, ústící do ohromujícího obrazu pekla na zemi. London Philharmonic Orchestra řídí Bernard Haitink.

0: To byla první věta čtvrté symfonie Dmitrije Šostakoviče, řídil Bernard Haitink. V roce 2025 v Rudolfínu hrála Česká filharmonie Šostakovičovu pátou symfonii. O přestávce koncertu, který jsme přenášeli, jsem si pozval k mikrofonu pana Pavla Molka, autora rozhlasového seriálu Tři životy Dmitrije Šostakoviče. Myslím, že to bylo docela zajímavé povídání, a tak ho nabízím jako úvod k páté symfonii. Tři velcí ruští skladatelé různým způsobem zareagovali na VŘSR. Jeden utekl a zůstal venku, Stravinsky. Druhý utekl a vrátil se, Prokofjev. A Šostakovič, on na to ani nepomyslel, že by z toho Ruska utekl, nevíte?
1: Já si to vlastně nedokážu představit. Teď nerad bych mluvil za něj, to by bylo hodně alibistické. Víš, jednou jsem za něj mluvil, když jsem o něm psal hru, a tam jsem mu vložil do úst repliku, kdy ho Otto von Klemperer vyzývá, aby, jestli chce odpremiérovat svou čtvrtou symfonii, no tak proč by to nemohl udělat v zahraničí, proč by nemohl vlastně odjet s ním z Leningradu. A on se v té hře, v provedení Ondřeje Brouska, zatváří tak podobně zaraženě jako já teď a řekne, že to si přeci vůbec nedokáže představit. Takže a měl k tomu konec konců možnosti, protože mohl vyjíždět na západ, dokonce i po tom roce 1948, kdy proti němu byla vedena ta ostrá antiformalistická kampaň Andrejem Ždanovem, nedlouho poté vyjel do USA, ale nikdy se tam neobjevil ani náznak toho, že by chtěl a že by snad dokázal zůstat na západě.
0: A kdo ví, jestli by dokázal prostě tvořit, jestli u něho ta ideovost a ten boj vnitřní s tím systémem, jestli to není ten základ toho jeho tvůrčího uvažování. Stravinsky tohle prostě nepotřeboval. Ten psal noty a vynalézal hudbu, jak říkal.
1: A ono z těch tří možností, které vy jste uvedl, tak asi nejhorší byla ta varianta odjet a pak se vrátit, kterou udělal Prokofjev, a předpokládám, že toho potom mnohokrát litoval. Konec konců i potom v roce 1948.
0: No a co vy jako Šostakovič, proč jste o něm napsal hru? Proč tady teď sedíte už druhý den a trávíte s ním dva večery za sebou?
1: Právě pro to, že to je skvělý sovětský skladatel. Jako pro dramatika by pro mě asi nebyl tolik zajímavý skladatel, který by žil jenom tou hudbou, ale na něm je fascinující právě ten jeho střet s tím režimem. A to, že ten střet není tak jednoduchý, není tak jednobarevný, není to jenom génius, kterého zlikviduje ten režim. Vůbec ne. On přeci ty první tři symfonie napsal jako opravdu zlatý chlapec sovětského režimu, jako někdo, komu zejména v těch 20. letech a na začátku 30. let, jako kdyby ten režim dal trochu křídla v době, kdy to vypadalo, že bude podporovat uměleckou svobodu. A pak najednou ten střet, kdy ten zlatý chlapec doslova ze dne na den po publikování toho strašidelného článku Chaos místo hudby, tak najednou se propadne na úplné dno a ten pád opravdu z velké výšky až k těm zbaleným kufrům a obavám o život a obavám o to, kdy si pro něj přijdou. Tak ten propad a to, co z toho dokázal vytěžit a co z toho dokázal udělat ve čtvrté, ale hlavně potom vlastně v páté symfonii, anebo naopak potom v těch pozdních dílech po roce 1960 a 61, to je prostě fascinující, ten příběh je cítit v každém tónu.
0: Tak ještě ten příběh připomeňme, že on tedy začal psát čtvrtou symfonii, dokončil ji a chystala se premiéra. A do tohoto okamžiku přišel článek v Pravdě, který ho odsoudil jako nepřítele lidu. Ještě předtím Stalin odešel z jeho opery Lady Macbeth z Mcenského újezdu a Šostakovič věděl, že mu bude o krk, protože mnohým jiným o ten krk šlo taky a už se prostě nikdy nevrátili, zmizeli. A on tedy zrušil na vlastní žádost premiéru té čtvrté symfonie a asi udělal dobře, asi by tu premiéru nepřežil, protože ta čtvrtá symfonie je opravdu plná sarkazmu, je to všecko jiné než socialistický realismus, je to podle mě to jako nejmodernějšího, nejnovátorštější, nejdrastičtější symfonie, včetně něčeho, co lze vydávat za jakýsi obrázek komunistické schůze nebo něco takového v poslední větě, prostě drsná ironie. No a takže čtvrtou symfonii neodpremiéroval a jako pokání napsal tuhle 105. symfonii. No, já bych teda řekl, že to je ten socialistický realismus, ale vím, že vy a mnozí další nacházejí v té symfonii nějaké náznaky vzdoru nebo něčeho, co je ve skutečnosti jinak, než jak se to tváří.
1: No, možná právě proto mám 5. symfonii radši ještě než 4., přestože ke 4. mám hodně niterný vztah. Zrovna včera, když jsem ji slyšel v Brně, v provedení brněnských filharmoniků, tak jsem si vzpomněl na ten moment, kdy jsem začal psát tu svou trilogii o Šostakovičovi někdy před 7 lety a měl jsem před sebou tu hrůzu toho čistého papíru. To určitě znáte taky, než člověk napíše tu první notu nebo to první slovo. Všechno to v té hlavě nějak je, ta témata tam všechna jsou, všechno to, co jste teď říkal, tak to jsou vlastně krásná dramatická témata. Že vám odejde Stalin z opery, no to je krásné dramatické téma. A všechno to tam bylo, jenom jsem nevěděl, co bude to první slovo. A tehdy včera se mi to připomnělo, že jsem začal tím, že jsem se zavřel do tmy a pustil jsem si 4. symfonii. A najednou tam ty první slova byly. Nicméně 5. mám stejně radši, právě... Právě proto, že ona mi vlastně připadá trochu jako hudební klam, jako fungují optické klamy, že se na ně můžete podívat z jedné strany a vypadají jako něco a podíváte se na ně z druhé strany a vypadají jako něco trochu jiného. Takže může to být, konec konců ta poslední věta. Co to je? Je to opravdu oslava jásavého sovětského života, to, že, jak by řekl Stalin, žijeme lépe, žijeme radostněji? A nebo je to ten slogan žijeme lépe, žijeme radostněji, ale s tím vědomím toho, kolik milionů mrtvých zatím je? Mně to připadá, že je to skladba, zejména to finále, které by se opravdu dalo použít při otevření Paláce Sovětů, který byl v té době zrovna projektován. A určitě ta věrchuška by to vnímala jako oslavu sama sebe, ale spousta lidí v publiku by tam viděla všechny ty mrtvé, kteří jsou pod tím Palácem Sovětu pohřbeni. A možná právě proto to bylo tak populární, že to v tom našly obě strany.
0: No, ve mně se to mele, tedy musím říct. Když tam slyším to troubení nakonec v těch čistých durových fanfárách, tak tam nějak ten ty jinota je prostě neslyším. Nemůžu si pomoct, ale na druhou stranu nepochybuju o tom, že to je prostě velká symfonie a je-li to dílo socialistického realismu, tak tedy určitě to nejlepší hudební dílo socialistického realismu. Řekněte mi, jako ústavní soudce, nebo no tak odborník, právník, ústav, právník, jak na to hledíte, jako na tu situaci Šostakovičovu v tom Sovětském svazu? Předpokládám, že mi asi řeknete, že v té ústavě ta svoboda umění nebyla, takže se to míjí jako s vaší oblastí zájmu.
1: Je to ještě mnohem horší, ona ta svoboda umění by tam byla. Teď teda, omlouvám se posluchačům, kteří nesnáší právo, ale opravdu promluvím jako ústavní právník a tam je taková zvláštnost, že v roce 1936, čili právě v době, kdy se rozjíždí veškeré tohle drama, tak byla přijata takzvaná stalinská ústava, čili ústava Sovětského svazu, která měla fascinující katalog základních práv. Třeba sociální práva tam byla nejlepší na světě. A od té doby je to krásný příklad něčeho, čemu říkáme fiktivní ústava, protože to prostě byla jenom ta slova. Bylo to jenom opravdu to, žijeme lépe, žijeme radostněji, rozepsáno na několik stran jakoby právního textu, který ale s realitou neměl vůbec nic společného. Takže je to durové jásání v ústavě, které ale vzbuzuje mrazení v zádech, protože u každého toho práva, když si ho čtete, tak stejně si vzpomenete na všechny ty miliony obětí, kterým byla přesně tahle práva porušována.
0: Takže o to větší je to jako nespravedlnost, že i kdyby se ti umělci nějak měli sílu vzbouřit, tak by to mělo oporu v ústavě, ale nic by jim to nebylo platné.
1: Myslím, že představa, že by se ať už v roce 1936-37, anebo potom v roce 1948 sovětští umělci vzbouřili, mi přijde podobně absurdní jako představa Šostakoviče, který emigruje do USA.
0: Ano, vše beru zpět. Pane Molku, já jsem slyšel vaše hry o hudebnících a četl jsem scénáře a musím říct, že jsem byl nadšen i v tom smyslu, že kdykoliv jsem předtím slyšel četl nějaký scénář nebo viděl film o skladateli nebo umělci hudebním, tak vždycky to bylo plné nepřesností, jaksi nereálností. Většinou ti umělci mluvili úplně jinak, než jak skladatelé nebo hudebníci mluví. Profesor učící na klavír své žačce říká, jak tu Černého etídu má hrát tak, aby vyjádřila sama sebe, místo aby jí řekl, podkládej rychleji palec nebo uvolni ramena. Je to pro vás jako přirozené, že těm hudebníkům tak rozumíte? A nebo je to jako věc studia a prostě dramatického talentu?
1: Dlouhá léta poslouchám pořad Da Capo, takže nemohu jinak. Ne, já jsem sám nadšený, byť velmi amatérský muzikant, a projevuje se v tom právě to, že mojí domenou jsou slova, čili nebyl bych dobrý v té muzice, ale v těch slovech o muzice to snad funguje. A přiznám se, že ta vaše minulá otázka ve mně poprvé nad Šostakovičem probudila právníka, jinak ve mně vždycky právník spí. To, co by se ve mně probudilo, by byl politolog. Pro mě vlastně u něj zajímavé to, jak skladatel hovořící jazykem hudby a tak, jak asi mluvil skladatel, tak když narazí na ten totalitní režim, to mi na tom přijde to vzrušující.
0: Za malou chvilku začne pátá symfonie Šostakovičova. Vy znáte jak své boty. Řekněte, na co se tak jako nejvíc těšíte, nebo proveďte nás úplně svým subjektivním pohledem po tom dílu.
1: No, nepotěším vás, já se prostě těším na ty závěrečné fanfáry, protože ta jásavost s vědomím toho, že to je vlastně jenom slupka. Jak jsem říkal, že v tom houslovém koncertu se tady pro mě něco vznášelo a zařezávalo se mi do kůže, tak tady se mi prostě bude vznášet ta představa toho Stalina, jak říká, žijeme lépe, žijeme radostněji.
0: A není to tak, že to přijetí jakékoliv skladby obecně na premiéře je prostě určující pro to, jak se to bude vyvíjet dál? Asi ne obecně. Vím, že premiéra Svěcení jara byl průšvih a druhá premiéra koncertní už byla skvělá, ale ten průšvih s tou čtvrtou symfonií a potom ten triumf té páté, není ta sláva, která na tom sjezdu jako odpálkovala, odstartovala, není také příčinou toho, že dneska, když se něco hraje od Šostakoviče, tak je to většinou ta pátá?
1: Nebo sedmá.
0: Nebo
1: tam
0: sedmá.
1: Tam taky člověk nešlápne vedle, posluchačsky. Já myslím, že to je v té více vrstevnatosti, že si v tom každý najde své. Mě by vlastně zajímalo, kdyby tehdy, to by bylo teda, já mám rád alternativní historii, tohle by byla zajímavá alternativní historie, kdyby Šostakovič byl už po tom roce 37 zakázaný a kdyby se rozhodl, že tu pátou symfonii odpremiéruje pod jménem někoho jiného, někoho průměrného. Takže Chačatoriana ne, ale třeba s Chreníkovem už se v té době znal, takže by mu udělal takovou lákavou nabídku. Víš co, odpremiéruj to a co na to budou lidi říkat? Jestli by tehdy to nadšení bylo tak velké, jestli vlastně to nadšení nad pátou symfonií nebylo tak velké i díky tomu, že všem bylo jasné, no to nemůže být úplná blbost. Vždyť je to Šostakovič, protože ještě nevěděli, že napíše píseň o lesích. Že umí napsat i úplnou blbost.
0: Tolik povídání s Pavlem Molkem. Zhrňme tedy, že pátá symfonie bylo jakési Šostakovičovo pokání, přihlášení se k socialistickému realismu, ale s odstupem času i v ní můžeme, chceme-li, najít stopy jakýchsi jinotajů, které v době vzniku naštěstí nebyly odhaleny. Jinak by Šostakovičův velkolepý cyklus symfonií pátou nejspíše skončil. Z nejčastěji hrané páté symfonie si pustíme finální čtvrtou část. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí skladatelův syn Maxim Šostakovič.

0: Takto jásavě skončila Šostakovičova pátá symfonie, řízená Maximem Šostakovičem, která sklidila takový úspěch na sjezdu komunistické strany Sovětského svazu a ku podivu ho, pro mě tak trochu záhadně, sklízí dodnes. Pro úvod k šesté symfonii opět sáhneme do archivního pořadu Otomara Kvěcha.
1: Na rozdíl od páté byla šestá spíše neúspěšná a její premiéra proběhla bez větší pozornosti. Mnohé zarazila vnějšková experimentální tvářnost. Po klasickém čtyřvětém tvaru předchozí symfonie napsal skladatel cyklus, který obsahoval velkou, v pomalém tempu plynoucí vstupní větu, po níž následovala dvě skerca. Někteří kritici, kterým chyběla tradiční první rychlá věta, nazvali dílo symfonií bez hlavy. Přehlédli ovšem, že úvodní věta svým tragickým patosem a dramatickým obsahem plně zastupuje obvyklé prvé věty sonátového cyklu. Dvě skerca jsou pak spíše únikem do žertu ironie, občas i pohody, než snahou vyřešit konflikt nastíněný větou prvou. Šestá Šostakovičova symfonie zůstala dodnes ve stínu své předchůdkyně i následující obrovité symfonie leningradské. Ne zcela právem, je to velká hudba, jako vždy u Šostakoviče plná invence a osobité hudební estetiky. Kdo nemiluje velká gesta tak typická pro některá Šostakovičova díla, si pak v této menší symfonii může přijít na své.
0: Z šesté symfonie nabízím hravé finální presto. London Philharmonic Orchestra řídí Vladimír Jurovský.

0: To bylo finále 6. symfonie s Vladimírem Jurovským. Okolnosti vzniku Šostakovičovy 7. symfonie Leningradské jsou všeobecně známy. Zhrnuje je v archivním pořadu Otomar Kvěch.
1: Doposud jsme sledovali skladatelovu tvůrčí pouť od studentských let do jeho 35 let. Nebyla to cesta jednoduchá. Skladatel v ní prošel bouřlivým uměleckým vývojem a také se dostal poprvé do konfliktu s oficiálním pohledem na hudební umění. Jeho obsahově závažná tvorba byla shledávána protilidovou a, jak se dobově říkalo, formalistickou. Všechny umělecké problémy odsunul do pozadí vpád německých vojsk do Sovětského svazu. Fašistická vojska rychle postupovala směrem na východ a Šostakovičovo rodiště Leningrad se brzy dostalo do německého obklíčení. Šostakovič sám jako zaměstnanec Leningradské konzervatoře byl povolán do domobrany jako hasič. Existuje fotografie, kde stojí skladatel v hasičské helmě na střeše budovy konzervatoře. Přes tíživé podmínky života města neustal v Leningradě zcela umělecký život. Šostakovič sám se rozhodl vydat svědectví o těchto měsících v podobě symfonie. Vznikla tak jeho známá 7. symfonie s podtitulem Leningradská. Dílo bylo vytvářeno za neobyčejné pozornosti veřejnosti. Skladatel sám v několika rozhlasových relacích informoval o postupující práci na díle. Premiéra monumentální symfonie se konala 29. března 1942 v Kujbyševě, kam byla mezitím evakuována Leningradská filharmonie. Mnohem památnější však bylo provedení přímo v obleženém Leningradě 9. srpna 1942. Bylo to v den, na který byl Němci plánován slavnostní večírek v hotelu Astoria na počest dobytí Leningradu. Koncert přerušovaný nálety přenášely všechny ruské rozhlasové stanice a byl chápán jako symbol vůle nenechat se fašistickými vojsky zlomit. Leningradská symfonie rychle pronikla i do zahraničí. Notový materiál díla byl až dobrodružně špionážní cestou v podobě mikrofilmu dopraven speciálním vojenským letadlem přes frontovou linii do Spojených států, kde byla symfonie záhy po vzniku provedena jako důkaz protifašistického spojenectví Spojených států a Sovětského svazu. Provedení Leningradské symfonie na Pražském jaru v roce 1946 pak bylo jedním z podstatných pramenů jistého šostakovičovského kultu v Čechách, který zapříčinil, že část tuzemské skladatelské tvorby byla Šostakovičem značně ovlivněna. 7. Šostakovičova symfonie má tradiční čtyřvěté schéma, v mnohých detailech se však od navyklé podoby klasické symfonie vzdaluje. Nejnápadnější je to u prvé věty, kde střed zabere dlouhá epizoda, ve které se opakuje ve zvukové gradaci nad neustále znějícím vojenským bubínkem stejná melodie. Tradičně se toto místo označuje jako zhudebnění vpádu německých vojsk. Další věty nedávají zdaleka tak jednoznačnou možnost programového výkladu, i když pokusy to samozřejmě činěny byly. Jen majestátní závěrečná plocha ve finále nenechává na pochybách o vítězném vyznění. Orchestr rozšířený o galerii žestových nástrojů vydává na vrcholných místech symfonie maximálně expresivní zvuk. Hudba symfonie však je na mnoha místech překvapivě lyrická a něžná.
0: V půlhodinové první větě Leningradské ostinátní gradaci nacistického násilí zastaví téma ruského lidu. Tak zní tradiční výklad. Šostakovič ho pak později poopravil tvrzením, že nutně nemusí jít o násilí hitlerovské, ale i stalinské. Ať tak či tak, hudební obraz je to strhující.
2: Chicago Symphony Orchestra řídí Leonard Bernstein.

Na závěr dnešního pořadu vychází 8. symfonie, je to i matematický střed Šostakovičova monumentálního 15-dílného cyklu symfonií. A právě tady uprostřed stojí dílo, o němž se nejvíce pochybuje. Pochyboval o něm i autor, který se nechal slyšet, že si není jist koncem symfonie. A není sám. Ten konec opravdu zní trochu rozpačitě, zejména ve srovnání s šestovými parádami 5. a 7. symfonie. Mimo hudební symbolika 70-minutového díla není úplně zřejmá. Snad je to snaha zachytit vnitřní prožitky člověka uprostřed války. Je to symfonie o prostém sovětském lidu, což není banální téma, uvážíme-li, že ten lid byl loajální s carem, Leninem, Stalinem, Brežněvem a ta linie pokračuje až do současnosti. Druhou a třetí větu symfonie tvoří mistrovsky napsaná skerca. Tento hudební segment nezbytně patří do půdorysu symfonie už od Beethovena. Šostakovič ale vytvořil zcela novou podobu těchto vět. Říká se jim zlá skerca a je to velmi výstižné označení. 8. symfonii si poslechneme v podstatě celou. Napojujeme se před koncem první věty. London Symphony Orchestra řídí André Previn.

Takto pro mnohé nepřesvědčivě končí Šostakovičova 8. symfonie, kterou řídil André Prévin. V pokračování tohoto pořadu poznáme osudy Šostakovičových symfonií od 9. po 15.

komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: digitální kvalitě.
1: Hudbu teď vybírá a vaším průvodcem je a bude po 4 hodiny vážení posluchači Petr Weber. Můžeme se společně těšit na Beethovenovu, Sukovu, Brahmsovu nebo Chausonovu hudbu, také na Jeana Sibelia a úplně pro začátek teď na France Lista a jeho uherskou rapsodii Cis Moll, jaký hraje klavírista Marek Kozák.

Na stanici D-dur nám, vážení přátelé, Marek Kozák zahrál Uherskou rapsodii číslo 2 cis-moll Franze Lista. Jean Sibelius Lemminkäinen. Je to svita pro orchestr, jak je u Sibelia obvyklé, tak na téma z finského národního eposu Kalevala. A je to svita, která má 4 části. Lemminkäinen a Pany z ostrova, potom ta slavná Labuť z Tuonely, dále Lemminkäinen v Tuonele a 4. část je Lemminkäinenův návrat. Hraje Göteborský symfonický orchestr, který řídí Santu Matthias Rouvali.

0: poslouchali jsme čtyřvětou svitu s názvem Lemminkäinen, 22. opus Jána Sibelia. Na námět z eposu Kalevala napsal Sibelius čtyři vlastně programní kusy. Tím posledním byl Lemminkäinenův návrat a tím druhým v pořadí slavná melodie s anglickým rohem Labuč Stuhonely. Hrál Göteborský symfonický orchestr, tedy těleso švédské, řídil Santtu Matthias Rouvali, tedy dirigent finský.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Čeká nás skladba koncertantní, ale ne ve zcela obvyklém obsazení, totiž koncert pro housle, klavír a nikoliv orchestr, ale smyčcové kvarteto. Opus 21 D-dur Ernsta Chaussona. Vybíráme pro vás digitalizovanou nahrávku, starší ruský snímek, na kterém hrají David Oistrach, houslista, Lev Oborin, klavírista a s nimi Borodinovo kvarteto.

Na stanici D-dur dozněla hutná, pozdně romantická francouzská hudba, koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto v tónině D-dur od Ernsta Chaussona. Hrálo Borodinovo kvarteto a s ním jako solisté David Oistrach a Lev Oborin. Hudbu, která teď bude na stanici D-dur znít, natočil Nikolaus Arnoncourt, tedy vůdčí osobnost světa staré hudby, té historicky poučené interpretace. V tomto případě ale diriguje orchestr novodobých nástrojů Chamber Orchestra of Europe a uslyšíme v jejich podání Beethovenovu pastorální symfonii.

0: V nahrávce Chamber Orchestra of Europe a dirigenta Nikolause Arnoncoura dozněla u nás na stanici D-dur 6. symfonie F-dur Ludwiga van Beethovena, zvaná Pastorální. Zpětně si snad ještě zrekapitulujme její jednoznačný mimohudební program, tak jak Beethoven nazval jednotlivé věty, probuzení radostných pocitů při příchodu na venkov, scéna u potoka, veselé shromáždění venkovanů, bouře a zpěv pastýřů, radostné a vděčné pocity po bouři.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Josef Suk, po celý aktivní život člen Českého kvarteta, byl houslista, ale to neznamená, že nepsal klavírní skladby. Tou patrně nejznámější je cyklus O Matince, opus 28. Uslyšíme z něj dvě části, Když byla Matinka ještě děvčátkem a O Matinčině srdci. Hraje Ivan Moravec.

Pianista Ivan Moravec nám přednesl dvě skladby z cyklu O Matince Josefa Suka, a sice části Když byla Matinka ještě děvčátkem a O Matinčině srdci. Johannes Brahms prý snad už ani nechtěl komponovat, ale když se seznámil s uměním jednoho proslulého instrumentalisty své doby, tak se rozhodl, že pro jeho nástroj komponovat bude. Byl to klarinetista, a proto poslouchejme jedno z pozdních děl Johannesa Brahmse, Quintet H-moll pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo. Klarinetistou je Vladimír Sorokin a s ním hrají na digitalizované starší ruské nahrávce David Oistrach, Piotr Bondarenko, Michail Terian a Sviatoslav Knuševický.

Vladimír Sorokin, David Oistrach, Piotr Bondarenko, Michail Terian a Sviatoslav Knuševický. To byli interpreti hudby, která v uplynulé téměř 3/4 hodiny zněla u nás na stanici D-dur hudby Johannesa Brahmse. Byl to kvintet Hámol pro klarinet, housle, violu a violončelo.

Dnes ještě jednou saháme do diskografie Nicolase Arnoncoura, jinak vůdčí osobnost interpretace staré hudby poučeným způsobem, v tomto případě ale dirigujícího Chamber Orchestra of Europe, tedy soubor moderních nástrojů. Spolu s ním bude hrát pianista Pierre-Laurent Aimard a uslyšíme v jejich podání třetí klavírní koncert Ludwiga van Beethovena.

Vážení a milí, právě dozněl koncert číslo 3 C-moll pro klavír a orchestr Ludwiga van Beethovena. Solistou byl Pierre-Laurent Aimard, Chamber Orchestra of Europe řídil Nikolaus Arnoncourt a vaším průvodcem, který přeje příjemné další poslouchání našeho vysílání, byl Petr Weber.

který nezná hranice a vyraste vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu od Klaudie k Ludvigovi, kterým vás provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Tentokrát jsou připraveny nahrávky hudby 16., 17. a 18. století. A to jako obvykle hrané na dobové nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Budeme moci obdivovat tvorbu starých mistrů. Setkáme se s ričerkary a kanzonami Andrei a Giovanni Gabrieliho, orchestrální svitou Johanna Sebastiana Bacha, sonátami Antonia Caldari nebo kantátami od Telemana, Händla a Mozarta. Úvod bude patřit českému baroku, konkrétně výběru písní z kancionálu Česká mariánská muzika od Adama Michny z Otradovic. Soubor 66 písní, který vyšel tiskem v roce 1647 v pražském Klementínu, psal Michna ke cti svaté trojice, nejsvětější rodičky a všech svatých. Sbírku věnoval pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Harachu. Písně jsou rozděleny do tří dílů. Písně o Ježíši Kristu, písně o Paně Marii a písně o umírajících a zemřelých. My si nyní poslechneme písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu české mariánské muziky. Zpívají Hana Blažíková, soprán, a Vojtěch Semerád, tenor. Hraje Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou.

Hana Blažíková, Vojtěch Semerád a soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou přednesli písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu sbírky Česká mariánská muzika od Adama Václava Michny z Otradovic.

Belgický flétnista, dirigent a pedagog Bartold Kaiken je uznávaným interpretem historicky poučené hudby. Právě jeho nahrávku vybíráme pro následujících 20 minut našeho výběru s názvem od Claudia k Ludwigovi. Se souborem Le Petit Band pořídil Kaiken v roce 1982 snímek sedmidílné orchestrální svity číslo 2 H-moll BWV 1067 Johanna Sebastiana Bacha. Svita se slavnou badinérií je psána pro solovou flétnu, smyčce a basso continuo. Uměleckým vedoucím souboru Le Petit Band je bratr Bartolda Kaikna, houslista a dirigent Sigiswald Kaiken.

Bartolt Kajkn se souborem Le Petit Band dohráli orchestrální svitu číslo 2 H-moll pro flétnu, smyčce a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Laut für Kinder unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Je název takzvané malé zednářské kantáty Wolfganga Amadea Mozarta pro dva tenory, bas, mužský sbor a orchestr. Jde o poslední Mozartovo dokončené dílo, které v roce 1791 komponoval u příležitosti vysvěcení nového chrámu zednářské lóže ve Vídni. 13-minutové dílo o 6 větách budou zpívat solisté John Heusenreder, tenor, David Geyer, tenor a Mauro Borgioni, bas. Sbor a orchestr Kellner Akademie řídí Michael Alexander Willens.

To byla malá zednářská kantáta Laut für Kinder unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Od Wolfganga Amadea Mozarta. Přednesli ji solisté sbor a orchestr Kölner Akademie pod vedením Michaela Alexandra Vilence.

Milí posluchači, na pomyslné rozhlasové pódium vstoupí nyní čeští interpreti, se kterými se vydáme do renesanční Itálie. Soubor Symposium Musicum s uměleckým vedoucím Miloslavem Klementem nás zavede do italských Benátek na přelom 16. a 17. století. Mimo jiných zde ve slavné bazilice svatého Marka působili také Andrea Gabrieli a jeho synovec Giovanni Gabrieli. Oba byli představitelé stylu benátské školy v době přechodu od renesance k baroku. Věnovali se hlavně duchovní instrumentální i vokální hudbě, v které uplatňovali tehdy novou techniku vícezborovosti. Soubor Symposium Musicum nahrál na dobové nástroje v roce 1984 instrumentální ricercary a canzony obou italských mistrů. Tuto nahrávku si právě nyní poslechneme. Nejprve to bude 9 skladeb Andrei Gabrieliho a poté 3 kompozice od Giovanni Gabrieliho.

0: Na stanici D-dur dozněly instrumentální ricercari a canzony od Andreji a Giovanni Gabrieliho. Soubor Symposium Musicum řídil Miloslav Klement.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, z počátku 17. století se v následujícím programu přesuneme na jeho konec, a tedy k hudbě vrcholného barokního stylu. Vydáme se do Salzburku za tvorbou skladatele a houslisty Heinze Heinricha Ignáce von Biebera.

Slechu je připraveno jeho Requiem F moll pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo, které vzniklo v roce 1692. Bíbrova mše za zemřelé má 6 částí: Introitus, Kyrie, Dies Irae, Offertorium, Sanctus a Agnus Dei. Na nahrávce z roku 2020 zpívá Vox Luminis, hraje Freiburger Barock Consort. Uměleckým vedoucím je Lionel Mnie.

Requiem F-moll pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Heinricha Ignáce France von Biebra. Přednesli sólisté a sbor Vox Luminis a Freiburger Barock Consort. Milí posluchači, programem s názvem Od Klaudia k Ludvigovi vás provází Robert Škarda. Za okamžik se v našem vysílání rozezní libozvučný tón barokního violončela. Poslouchat budeme pozoruhodné violončelové sonáty italského mistra Antonia Caldari, který na přelomu 17. a 18. století působil jako maestro de capella u několika evropských královských dvorů, například v Římě, Barceloně nebo Vídni. Jeho sonáty mají typicky čtyřvětou strukturu, ve které se střídají pomalá a rychlá tempa v tradici tzv. Sonáty da Chiesa. Poslouchat budeme nahrávku 6 Caldarových sonát, které pořídil jeden z předních italských violončelistů specializujících se na starou hudbu, Francesco Galigioni, a to společně s dalšími členy souboru L'Arte dell'Arco.

Doznělo 6 sonát pro violoncello a basso continuo od Antonia Caldari. Hráli Francesco Galigioni na violoncello a členové souboru L'Arte dell'Arco.

Milí posluchači, náš dnešní výběr nahrávek staré hudby zakončíme dvěma kratšími barokními kantátami, a to v podání švédského baritonisty Rolfa Lendersona. První z nich bude kantáta pro čtvrtou neděli po Velikonocích Georga Filipa Telemana ze sbírky duchovních kantát Harmonische Gottesdienst z let 1725 až 26. Telemanovou kantátu Ewige Quelle Milder Strom pro bariton, flétnu a basso continuo zpívá Rolf Lendersson, hrají Gunilla von Bahr flétna a Hans Fagius varhany.

Rolf Lenderson, Gunilla von Bahr a Hans Fagius přednesli duchovní kantátu Ewige Quelle Milderstrom pro bariton, flétnu a basso continuo od Georga Filipa Telemana. Stejní interpreti zakončí náš hudební výběr ještě hudbou Georga Friedricha Händla. Tentokrát to bude světská kantáta pro solový hlas a basso continuo z roku 1718. Dolce pur d'amor la fano, sladké je přece trápení lásky, zpívá baritonista Rolf Lenderson, na varhany hraje Hans Fagius.

To byla kantáta Dolce pur d'amor la fano. Sladké je přece trápení lásky. Od Georga Friedricha Händla. Baritonista Rolf Lenderson a varhaník Hans Fagius tímto dílem zakončili náš dnešní vysílací blok od Claudia Kludvigovi. Od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysíláním stanice D-dur Českého rozhlasu vás teď, vážení a milí, provází Petr Weber. Můžeme se společně těšit na hudbu modernějších klasiků, jako byl Mahler, také Brahms, ale i na hudbu současnější od autorů jako Kalevi Aho, Hugo Alvén nebo Ondřej Adámek. Nejdříve nás čeká koncertino pro trubku a orchestr, které napsal Josef Jongen. Byl to belgický varhaník, který zemřel v roce 1953. Komponoval od 13 let, a to nejen varhaní skladby, ale spoustu dalších žánrů. Jeho koncertino bude hrát na trubku Sebastian Berner a s ním hraje frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr, který řídí Elias Grandi.

V uplynulých 10 minutách jsme, vážení posluchači, slyšeli koncertino pro trubku a orchestr dílo Josefa Jungena, a to v podání Sebastiana Bernera, frankfurtského rozhlasového symfonického orchestru a Eliase Grandiho, mimochodem od roku 2026 šéf dirigenta našich rozhlasových symfoniků. A teď nám bude hrát klavírní duo, budou to David a Daniele Trivelovi. Uslyšíme 6 kusů na 4 ruce od Maxe Regra. Je to dílo z roku 1906 a bylo věnováno pianistce Serafin Tausik. Tehdy bylo 65 let a byla to maďarská umělkyně narozená v Bratislavě a studující v Praze. Max Reger, opus 94, 6 kusů.

stanici D-dur, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu, doznělo 6 kusů pro klavír na 4 ruce od Maxe Regra. Hráli nám David a Daniele Trivelovi.

Hugo Alvén, jehož hudba nás teď čeká, byl nejen skladatel, také ale houslista, dirigent a navíc i malíř. Zemřel v roce 1960 a patří mezi švédské klasiky. Poslouchejme svitu z jeho scénické hudby k divadelní hře Gustav II. Adolf. Hraje Göteborský symfonický orchestr, který řídí jeho tehdejší šéf-dirigent Neeme Järvi.

Svitá ze scénické hudby k divadelní hře Gustav II. Adolf autora Hugo Alvéna, která teď dozněla, je dílem z roku 1932. Neme Järvi řídil Göteborský symfonický orchestr. Dalším autorem v našem dnešním vysílání je Finn Kalevi Aho, ročník 1949. Od roku 1993 působil jako nezávislý skladatel žijící v Helsinkách a na kontě má desítky děl, včetně 5 oper. Poslouchejme jeho dvojkoncert pro violu, bicí nástroje a orchestr, který nazval Moonlight Concerto, tedy koncert měsíčního světu. Solisty jsou Hyoli Togawa a Alexej Gerasimets. Anja Bilmajer řídí symfonický orchestr města Lahti, jehož byl autor v 90. letech rezidenčním skladatelem.

0: Autorem hudby, která teď u nás na stanici D-dur dozněla, byl finský skladatel Kalevi Aho. Bylo to jeho Moonlight Concerto, dvojkoncert pro violu, bicí nástroje a orchestr. Na violu hrál Hiyori Togawa, na bicí Alexej Gerasimes a Anja Billmayer řídila symfonický orchestr města Lahti.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na půl hodinky se teď, vážení a milí, zaposlouchejme do hudby Johannesa Brahmse, klasika romantismu. Bude to smyčcový kvartet číslo 1 C-moll, dílo, které napsal v létě roku 1873, a uslyšíme ho ve starší nahrávce ruských umělců Davida Oistracha, Piotra Bondarenka, Michaela Teriana a Svjatoslava Knuševického.

číslo 1 z opusu 51. To byl smyčcový kvartet C-moll Johannesa Brahmse, který jsme teď poslouchali v nahrávce Davida Oistracha, Piotra Bondarenka, Michaila Teriana a Svjatoslava Knuševického.

teď se, vážení posluchači, vraťme k nám do 21. století. Where are you? Kde jsi? To je zvolání, které vetkl do názvu své kompozice pro mezzosoprán a orchestr Ondřej Adámek, český autor žijící v zahraničí. Skladbu napsal v roce 2020 pro Magdalenu Koženou a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Ti byli interpreti premiéry řízené Simonem Rattlem. Je to skladba multikulturní, využívá náboženské texty z různých epoch a z různých koutů světa. Zkoumá jejich prostřednictvím spirituální otázky, a to skrze specifickou práci s lidským hlasem a skrze originální instrumentaci. Jde o hledání Boha a smyslu lidské existence. Magdalena Kožená, Where Are You, Ondřeje Adámka.

Nam, nej, dra,

0: stessi.
1: Dama. Tam nejsi.

země. Země, třese se, třese se, třese se, třese se, třese se, třese se, třese se.

0: proprio in gara.
1: Sì. Vettanzi.

Slatkost Laudnost.

Father, I don't see him.

You know, no, it's him. How do I know? It's him.

Where are you? Kde jsi? To je název a základní otázka skladby Ondřeje Adámka z roku 2020, která teď dozněla. Odpověď v poslední části zní everywhere, tedy všude. Je to skladba o hledání Boha a smyslu lidské existence, napsaná pro Magdalenu Koženou. Ta také byla interpretkou na této nahrávce a spolu s ní Simon Rattle a Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

0: Poslouchali jsme 7 lehkých kusů miniaturní svitu, skladbu pro violončelo a klavír, skladbu neoklasickou, odlehčenou, dílo Bohuslava Martinů. Hráli Petr Nouzovský a Miroslav Sekera.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Teď se, vážení posluchači, přenesme do roku 1910. Byly to v létě poslední prázdniny Gustava Mahlera. Trávil je v Evropě, v Toblachu, na jihu Rakouska, dnes je to italské území. O rok později zemřel, přijel zemřít do Rakouska ze svého působiště v New Yorku. Právě v létě 1910 komponoval a nedokončil svou poslední skladbu, 10. symfonii. Máme z ní jen fragment, vlastně jen první větu, dlouhé půlhodinové adagio. Poslouchejme tuto hudbu v podání Giuseppe Sinopoliho a Philharmonia Orchestra.

Na stanici D-dur dozněla hudba Gustava Mahlera. Byl to fragment jeho 10. symfonie, slavné Adagio. Pouze první věta zamýšleného celku. Skladba z roku 1910. Poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídil s orchestrem Filharmonia dirigent Giuseppe Sinopoli. Průvodcem naším vysíláním vám do této chvíle byl Petr Weber, který teď přeje příjemný další poslech.

Dmitrij Šostakovič se narodil 25. září 1906 a tento pořad vzniká u příležitosti jeho 120. jubilea. V 90. letech, když se hroutil socialismus, se mohlo zdát, že skladatelova hvězda zanikne s ním. Část jeho tvorby může být podezřelá z poplatnosti režimu a desítky let sloužil Šostakovič sovětskému režimu jako oficiální umělec. Jenomže jeho osud a tvorba dnes slouží jako ikonický monument ukazující, co je to život v nesvobodě, jaká je pozice intelektuála uprostřed barbarského teroru. Už první symfonie je toho obrazem. 19-letý Šostakovič je v roce 1922 studentem Leningradské konzervatoře. Oficiálnímu umění vládne futurismus, ale země ještě není odříznuta od západu a zní tu i tvorba Bergova nebo Hindemithova. Student Šostakovič předvede v první symfonii dokonalou syntézu klasických forem s moderními prvky. Dílo se rozletí po celém Rusku a brzy i po Evropě. Celou čtyřvětou první symfonii Dmitrije Šostakoviče zahrajeme v nahrávce Bostonského symfonického orchestru s Andrisem Nelsoncem.

0: Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Andrisem Nelsonsem zahrál první symfonii Dmitrije Šostakoviče. V rozhlasovém archivu máme zachovaný cyklus o Šostakovičových symfoniích, jehož autorem je skladatel Otomar Kvěch. Byl to opravdový znalec Šostakovičova díla. Důkladně poznal dobu, v níž jeho dílo vznikalo a s Šostakovičem se osobně potkal. Nedokážu si představit lepšího průvodce, než byl on, a tak vám v tomto víkendovém dopoledni na stanici D-dur nabízím jakousi kompilaci z pořadů, v nichž představuje Kvěch Šostakovičovy symfonie. Nyní je tedy na řadě druhá.
1: Konec 20. let, roky, o kterých hovoříme, byly časem, kdy Sovětský svaz odrazil vnitřní i vnějškové vojenské snahy o přeměnu režimu a kdy právě zavedený typ ekonomiky, takzvaného NEPu, vzbuzoval naděje na demokratický vývoj a kdy ještě nebyly všeobecně zjevné represivní snahy stalinského režimu. Řada intelektuálů z celého světa duchovně sovětský režim podporovala a věřila, že se jedná o nově nastoupenou cestu k lepší společnosti. Z tohoto úhlu pohledu pak nepřekvapí, že sovětský stát podporovali především mnozí avantgardní umělci, kteří viděli paralelu mezi svým hledáním nových uměleckých cest a snahou o budování nové společnosti. Do této duchovní atmosféry vstoupil mladý Šostakovič a s těmito snahami se ztotožnil. Krátce po velmi úspěšné premiéře absolventské symfonie dostal Dmitrij Šostakovič jako nadějný skladatel objednávku z Ministerstva kultury na napsání skladby k příležitosti 10. výročí říjnové revoluce. Mladý ctižádostivý skladatel této prestižní státní objednávce rád vyhověl a vytvořil svou druhou symfonii věnovanou říjnu. Jestliže prvá symfonie dodržovala klasickou formu symfonie, v případě druhé symfonie se jedná o neběžný tvar jednověté kompozice, kdy k symfonickému orchestru v závěru přistupuje smíšený sbor přednášející oslavné verše Alexandra Bezimenského, zakončené deklamací slov Lenin a Kťábr. Druhá Šostakovičova symfonie ale není nezvyklá jen ve své formě. Ještě více si všimneme hudební řeči plné nových souzvuků, barev i neběžných melodických obratů. Premiéra díla byla úspěšná a potvrdila pověst Šostakoviče jako tvůrce dávajícího největší naděje do budoucna. Následující společenský vývoj ve skladatelově zemi však odsoudil toto dílo na dlouhá léta k uzavření do prachu archivu.
0: Šostakovičova druhá symfonie trvá necelých 20 minut, Göteborský symfonický orchestr řídí Neeme Järvi.

0: To byla dnes již opravdu málo prováděná druhá symfonie pod taktovkou Neme Järviho. A pokračujeme ve výkladu Otomara Kvěcha. Půjde o třetí symfonii.
1: Má mnoho společného s předchozí. Také se jedná o jednovětý tvar, také je zapojena vokální složka, hudební jazyk je rovněž na svou dobu velmi odvážný a předjímá mnohé zvukové výboje, které známe ze západní Evropy z 50. let. Obdobně jako druhá symfonie je i třetí oslavou sovětského režimu. Tentokrát jde o oslavu 1. května, svátku pracujících, který byl vždy využíván v Sovětském svazu jako propagandistická akce. Jestliže druhá symfonie měla obecnou filozofii od temnot ke světlu, třetí symfonie je spíše obrazem rušného slavnostního dne. Zajímavá je lyrická epizoda ve středu díla. Text k symfonii napsal Semjon Kirzanov. Verše směřují podobně jako v druhé symfonii k závěrečné pointě. Tentokrát je to myšlenka, že čím více bude 1. májů, tím blíže budeme lepší společnosti. Druhá a třetí symfonie tvoří pro svou podobnost jakási dvojčata v Šostakovičově tvorbě. Kompozice měly i obdobné osudy. Třetí symfonie společně s druhou na léta zmizela z pódií. Ostatně sám skladatel k tomu přispěl svými pozdějšími výroky o tom, že se mu symfonie nepovedly. Těžko dnes rozhodnout, zda takováto vyjádření byla vynucena okolnostmi, nebo zda později skutečně považoval autor mnohé ze svých raných děl umělecky nedotažené, nepřesvědčivé. Teprve uvolněnější 60. léta a v té době již naprosto pevné postavení Šostakoviče jako jednoho z nejpřednějších tvůrců hudby 20. století přinesly oživení zájmu o tuto avantgardní hudbu.
0: Z třetí symfonie si poslechneme 10minutovou živou třetí větu. Hraje London Philharmonic Orchestra, řídí Bernard Haitink.

To byla třetí věta Šostakovičovy třetí symfonie pod taktovkou Bernarda Haitinka. V roce 1934 vyvrcholilo Šostakovičovo avantgardní období operou Lady Macbeth z Mcenského újezdu. Velký vliv měly na Šostakoviče dvě významné premiéry v Petrohradě. Bergův Vojcek a Prokofjevova Láska ke třem pomerančům. Úspěch Lady Macbeth však předčil vše, co Šostakovič zažil. Hrála se v Leningradě, Moskvě, Stockholmu, Kodani, Londýně, New Yorku a v Praze. Pak se ale stalo něco neočekávaného. Stalin odešel v půlce představení a následoval novinový článek Chaos místo hudby, který svrhl Šostakoviče z trůnu hýčkaného miláčka národa a udělal z něho psance, kterému jde o život. Jenomže v té době byly v plném běhu zkoušky na čtvrtou symfonii. Je jiná než ty předešlé. Šostakovič na ohromující Mahlerovské ploše s obrovským orchestrem vykresluje tragiku situace v Rusku, rozjíždějící se monstrózní mašinu teroru a zoufalství v ní. V nastalé situaci by provedení čtvrté symfonie znamenalo pro autora přinejmenším gulag. Šostakovič zrušil přípravy premiéry a premiéra se na jeho přání nekonala. Čtvrtá symfonie je vrcholným symfonickým dílem 20. století a jedním z nepochybných vrcholů Šostakovičovy tvorby. Kvůli jejím 70-minutovým rozměrům nabízím jen první část, ale i ta trvá přes půl hodiny. V její polovině se rozjede zběsilá fuga, ústící do ohromujícího obrazu pekla na zemi. London Philharmonic Orchestra řídí Bernard Haitink.

0: To byla první věta čtvrté symfonie Dmitrije Šostakoviče, řídil Bernard Haitink. V roce 2025 v Rudolfínu hrála Česká filharmonie Šostakovičovu pátou symfonii. O přestávce koncertu, který jsme přenášeli, jsem si pozval k mikrofonu pana Pavla Molka, autora rozhlasového seriálu Tři životy Dmitrije Šostakoviče. Myslím, že to bylo docela zajímavé povídání, a tak ho nabízím jako úvod k páté symfonii. Tři velcí ruští skladatelé různým způsobem zareagovali na VŘSR. Jeden utekl a zůstal venku, Stravinsky. Druhý utekl a vrátil se, Prokofjev. A Šostakovič, on na to ani nepomyslel, že by z toho Ruska utekl, nevíte?
1: Já si to vlastně nedokážu představit. Teď nerad bych mluvil za něj, to by bylo hodně alibistické. Víte, jednou jsem za něj mluvil, když jsem o něm psal hru, a tam jsem mu vložil do úst repliku, kdy ho Otto von Klemperer vyzývá, aby, jestli chce odpremiérovat svou čtvrtou symfonii, no tak proč by to nemohl udělat v zahraničí, proč by nemohl vlastně odjet s ním z Leningradu. A on se v té hře, v provedení Ondřeje Brouska, zatváří tak podobně zaraženě jako já teď a řekne, že to si přeci vůbec nedokáže představit. Takže a měl k tomu konec konců možnosti, protože mohl vyjíždět na západ, dokonce i po tom roce 1948, kdy proti němu byla vedena ta ostrá antiformalistická kampaň Andrejem Ždanovem, nedlouho poté vyjel do USA, ale nikdy se tam neobjevil ani náznak toho, že by chtěl a že by snad dokázal zůstat na západě.
0: A kdo ví, jestli by dokázal prostě tvořit, jestli u něho ta ideovost a ten boj vnitřní s tím systémem, jestli to není ten základ toho jeho tvůrčího uvažování. Stravinsky tohle prostě nepotřeboval. Ten psal noty a vynalézal hudbu, jak říkal.
1: A ono z těch tří možností, které vy jste uvedl, tak asi nejhorší byla ta varianta odjet a pak se vrátit, kterou udělal Prokofjev, a předpokládám, že toho potom mnohokrát litoval. Konec konců i potom roce 1948.
0: No a co vy jako Šostakovič, proč jste o něm napsal hru? Proč tady teď sedíte už druhý den a trávíte s ním dva večery za sebou?
1: Právě pro to, že to je skvělý sovětský skladatel. Jako pro dramatika by pro mě asi nebyl tolik zajímavý skladatel, který by žil jenom tou hudbou. Ale na něm je fascinující právě ten jeho střet s tím režimem. A to, že ten střed není tak jednoduchý, není tak jednobarevný, není to jenom genius, kterého zlikviduje ten režim. Vůbec ne. On přeci ty první tři symfonie napsal jako opravdu zlatý chlapec sovětského režimu, jako někdo, komu zejména v těch 20. letech a na začátku 30. let, jako kdyby ten režim dal trochu křídla v době, kdy to vypadalo, že bude podporovat uměleckou svobodu. A pak najednou ten střed, kdy ten zlatý chlapec doslova ze dne na den po publikování toho strašidelného článku Chaos místo hudby, tak najednou se propadne na úplné dno a ten pád opravdu z velké výšky až k těm zbaleným kufrům a obavám o život a obavám o to, kdy si pro něj přijdou. Tak ten propad a to, co z toho dokázal vytěžit a co z toho dokázal udělat ve čtvrté, ale hlavně potom vlastně v páté symfonii, anebo naopak potom v těch pozdních dílech po roce 1960 a 61. To je prostě fascinující, ten příběh je cítit v každém tónu.
0: Tak ještě ten příběh připomeňme, že on tedy začal psát čtvrtou symfonii, dokončil ji a chystala se premiéra. A do tohoto okamžiku přišel článek v Pravdě, který ho odsoudil jako nepřítele lidu. Ještě předtím Stalin odešel z jeho opery Lady Macbeth z Mcenského újezdu a Šostakovič věděl, že mu jde o krk, protože mnohým jiným o ten krk šlo taky a už se prostě nikdy nevrátili, zmizeli. A on tedy zrušil na vlastní žádost premiéru té čtvrté symfonie a asi udělal dobře, asi by tu premiéru nepřežil, protože ta čtvrtá symfonie je opravdu plná sarkazmu, je to všecko jiné než socialistický realismus, je to podle mě to jako nejmodernějšího, nejnovátorštější, nejdrastičtější symfonie, včetně něčeho, co lze vydávat za jakýsi obrázek komunistické schůze nebo něco takového v poslední větě. Prostě drsná ironie. No a takže čtvrtou symfonii neodpremiéroval a jako pokání napsal tuhle 105. symfonii. No, já bych teda řekl, že to je ten socialistický realismus, ale vím, že vy a mnozí další nacházejí v té symfonii nějaké náznaky vzdoru nebo něčeho, co je ve skutečnosti jinak, než jak se to tváří.
1: No, možná právě proto mám 5. symfonii radši ještě než 4., přestože ke 4. mám hodně niterný vztah. Zrovna včera, když jsem ji slyšel v Brně, v provedení brněnských filharmoniků, tak jsem si vzpomněl na ten moment, kdy jsem začal psát tu svou trilogii o Šostakovičovi někdy před 7 lety a měl jsem před sebou tu hrůzu toho čistého papíru. To určitě znáte taky, než člověk napíše tu první notu nebo to první slovo. A všechno to v té hlavě nějak je, ta témata tam všechna jsou, všechno to, co jste teď říkal, tak to jsou vlastně krásná dramatická témata. Že vám odejde Stalin z opery, no to je krásné dramatické téma. A všechno to tam bylo, jenom jsem nevěděl, co bude to první slovo. A tehdy, včera se mi to připomnělo, že jsem začal tím, že jsem se zavřel do tmy a pustil jsem si 4. symfonii. A najednou tam ty první slova byly. Nicméně 5. mám stejně radši, právě proto, že ona mi vlastně připadá trochu jako hudební klam, jako fungují optické klamy, že se na ně můžete podívat z jedné strany a vypadají jako něco a podíváte se na ně z druhé strany a vypadají jako něco trochu jiného. Takže může to být, konec konců ta poslední věta. Co to je? Je to opravdu oslava jásavého sovětského života, to, že, jak by řekl Stalin, žijeme lépe, žijeme radostněji? A nebo je to ten slogan žijeme lépe, žijeme radostněji, ale s tím vědomím toho, kolik milionů mrtvých zatím je? Mně to připadá, že je to skladba, zejména to finále, které by se opravdu dalo použít při otevření Paláce Sovětů, který byl v té době zrovna projektován. A určitě ta věrchuška by to vnímala jako oslavu sama sebe, ale spousta lidí v publiku by tam viděla všechny ty mrtvé, kteří jsou pod tím Palácem Sovětů pohřbeni. A možná právě proto to bylo tak populární, že to v tom našly obě strany.
0: No, ve mně se to mele, tedy musím říct. Když tam slyším to troubení nakonec v těch čistých durových fanfárách, tak tam nějak ten ty jinota je prostě neslyším. Nemůžu si pomoct, ale na druhou stranu nepochybuju o tom, že to je prostě velká symfonie a je-li to dílo socialistického realismu, tak tedy určitě to nejlepší hudební dílo socialistického realismu. Řekněte mi, jako ústavní soudce, nebo no tak odborník, právník, ústav, právník, jak na to hledíte, jako na tu situaci Šostakovičovu v tom Sovětském svazu? Předpokládám, že mi asi řeknete, že v té ústavě ta svoboda umění nebyla, takže se to míjí jako s vaší oblastí zájmu.
1: Je to ještě mnohem horší, ona ta svoboda umění by tam byla. Teď teda, omlouvám se posluchačům, kteří nesnáší právo, ale opravdu promluvím jako ústavní právník a tam je taková zvláštnost, že v roce 1936, čili právě v době, kdy se rozjíždí veškeré tohle drama, tak byla přijata takzvaná Stalinská ústava, čili ústava Sovětského svazu, která měla fascinující katalog základních práv. Třeba sociální práva tam byla nejlepší na světě. A od té doby je to krásný příklad něčeho, čemu říkáme fiktivní ústava, protože to prostě byla jenom ta slova. Bylo to jenom opravdu to žijeme lépe, žijeme radostněji, rozepsáno na několik stran jakoby právního textu, který ale s realitou neměl vůbec nic společného. Takže je to durové jásání v ústavě, které ale vzbuzuje mrazení v zádech, protože u každého toho práva, když si ho čtete, tak stejně si vzpomenete na všechny ty miliony obětí, kterým byla přesně tahle práva porušována.
0: Takže o to větší je to jako nespravedlnost, že i kdyby se ti umělci nějak měli sílu vzbouřit, tak by to mělo oporu v ústavě, ale nic by jim to nebylo platné.
1: Myslím, že představa, že by se ať už v roce 1936-37 anebo potom v roce 1948 sovětští umělci vzbouřili, mi přijde podobně absurdní jako představa Šostakoviče, který emigruje do USA.
0: Ano, vše beru zpět. Pane Molku, já jsem slyšel vaše hry o hudebnících a četl jsem scénáře a musím říct, že jsem byl nadšen i v tom smyslu, že kdykoliv jsem předtím slyšel četl nějaký scénář nebo viděl film o skladateli nebo umělci hudebním, tak vždycky to bylo plné jak nepřesností, nereálností. Většinou ti umělci mluvili úplně jinak, než jak skladatelé nebo hudebníci mluví. Profesor učící na klavír své žačce říká, jak tu Černého etídu má hrát tak, aby vyjádřila sama sebe, místo aby jí řekl, podkládej rychleji palec nebo uvolni ramena. Je to pro vás jako přirozené, že těm hudebníkům tak rozumíte? A nebo je to jako věc studia a prostě dramatického talentu?
1: Dlouhá léta poslouchám pořad Da Capo, takže nemohu jinak. Ne, já jsem sám nadšený být velmi amatérský muzikant a projevuje se v tom právě to, že mojí doménou jsou slova. Čili nebyl bych dobrý v té muzice, ale v těch slovech o muzice to snad funguje. A přiznám se, že ta vaše minulá otázka ve mně poprvé nad Šostakovičem probudila právníka, jinak ve mně vždycky právník spí. To, co by se ve mně probudilo, by byl politolog. Pro mě vlastně u něj zajímavé to, jak skladatel hovořící jazykem hudby a tak, jak asi mluvil skladatel, tak když narazí na ten totalitní režim, to mi na tom přijde to vzrušující.
0: Za malou chvilku začne 5. symfonie Šostakovičova. Vy znáte jak své boty. Řekněte, na co se tak jako nejvíc těšíte, nebo proveďte nás úplně svým subjektivním pohledem po tom dílu.
1: No, nepotěším vás, já se prostě těším na ty závěrečné fanfáry, protože ta jásavost s vědomím toho, že to je vlastně jenom slupka. Jak jsem říkal, že v tom houslovém koncertu se tady pro mě něco vznášelo a zařezávalo se mi do kůže, tak tady se mi prostě bude vznášet ta představa toho Stalina, jak říká, žijeme lépe, žijeme radostněji.
0: A není to tak, že to přijetí jakékoliv skladby obecně na premiéře je prostě určující pro to, jak se to bude vyvíjet dál? Asi ne obecně. Vím, že premiéra Svěcení jara byl průšvih a druhá premiéra koncertní už byla skvělá, ale ten průšvih s tou čtvrtou symfonií a potom ten triumf té páté, není ta sláva, která na tom sjezdu jako odpálkovala, odstartovala, není také příčinou toho, že dneska, když se něco hraje od Šostakoviče, tak je to většinou ta pátá?
1: Nebo sedmá.
0: Nebo
1: tam
0: sedmá.
1: Tam taky člověk nešlápne vedle, posluchačsky. Já myslím, že to je v té více vrstevnatosti, že si v tom každý najde své. Mě by vlastně zajímalo, kdyby tehdy, to by bylo teda, já mám rád alternativní historii, tohle by byla zajímavá alternativní historie, kdyby Šostakovič byl už potom v roce 37 zakázaný a kdyby se rozhodl, že tu pátou symfonii odpremiéruje pod jménem někoho jiného, někoho průměrného. Takže Chačaturiana ne, ale třeba s Chreníkovem už se v té době znal, takže by mu udělal takovou lákavou nabídku. Víš co, odpremiéruj to a co na to budou lidi říkat? Jestli by tehdy to nadšení bylo tak velké, jestli vlastně to nadšení nad pátou symfonií nebylo tak velké i díky tomu, že všem bylo jasné, no to nemůže být úplná blbost. Vždyť je to Šostakovič, protože ještě nevěděli, že napíše píseň o lesích. Že umí napsat i úplnou blbost.
0: Tolik povídání s Pavlem Molkem. Zhrňme tedy, že 5. symfonie bylo jakési Šostakovičovo pokání, přihlášení se k socialistickému realismu, ale s odstupem času i v ní můžeme, chceme-li, najít stopy jakýchsi jinotajů, které v době vzniku naštěstí nebyly odhaleny. Jinak by Šostakovičův velkolepý cyklus symfonií 5. nejspíše skončil. Z nejčastěji hrané 5. symfonie si pustíme finální 4. část. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídí skladatelův syn Maxim Šostakovič.